moc hezká, hodně nenápadná deska Lucidní sním a skladba Všední dny z ní. A stejně tak nenápadná a moc hezká deska se jmenuje Jinak a je pod ní podepsaná zpěvačka Lanuga Markéta Foukalová. Najdete na ní i skladbu Dětem.